0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Neprosíme zlaté hor, lís, nežadáme odpustiti nám dani, ani pomič pro ľudej bez robote, nežobreme almužnu. Pesa Vladeka Gojdič, čechoslovacký vládi s požadavkou, že bez riadity gymnáziu produsení u Priašovi. Boj o gymnáziu produsení vyvsia už v 1920 rokoch.